Lipský orchester Gewandhaus uviedol Cantus in Memoriam Benjamina Britna, skladbu od Arva Perta. Pokračujeme huslovým koncertom Amol, 53. opusom Antonína Dvořáka. Solo má Izabela Faustová, dirigentom je Andris Nelsons.

Počúvali ste symfóniu číslo 2D dur Jána Sibelia. Lipský orchester Gewandhaus viedol Andris Nelsons. Pokračujeme rannou hviezdou od Arva Pärta a sonátou číslo 3 bémol Jána Sibelia. Hrajú Marian Consort a Eero Heinonen.

0: Dobré ráno, je tu relácia Prelúdium, hudba na dobré vstávanie. Verím, že aspoň hudba vám spríjemní tieto chvíle. Začíname skladbou Joan of Arc od Leonarda Cohena. Bude to taká trošku netypická nahrávka. Je to nahrávka zo zvukovej skúšky z koncertu Leonarda Cohena v Quebecu v roku 2012.
1: Now the flames, they follow Joan of Arc. She came riding through the dark. No man to keep her armor bright. No moon to get her through this dark, this very smoky night.

velkým kachnám volám přes vrátka. Skřivan, ať zanechá mě blízko hvězd a straky odnesu má zrcátka. Neste mě, neste ptáci do nebes, divokým kachnám čechrám peřinky. Přes moře žluté přejdu lila vřes a straky odnesou mé hodinky ještě dnes. Kam zas všichni jdou, za kouskem nebe dojíš se chlebem a ten je s medem, dokud dva jeden jsou. Neste mě, neste ptáci do nebes, netřeba na jich stačí polárka. Neste mě, neste ještě voní bez, tam, kde je Petřín a kde vikárka, cigárka. Kam zas všichni jdou, za kouskem nebe dojíš se chlebem

kým kachnám hážu přes vrátka. Skřivan, ať zanechá mě blízko hvězd, až straky odnesou má zrcátka a štěkne.

0: Doznela ukážka skladby Jezus Christus Nostra Salus Tomasa Štolcera. Je to skladba z bardejovskej zbierky Hudobnín, ktorá je vzácnym historickým súborom hudobných tlačí a rukopisov zo 16. a 17. storočia. Počúvate stále reláciu na tému hudba, v ktorej dnes sledujeme cestu hudobného dokumentu od nejakej archívnej stopy až k nejakému novému poznaniu a aj možno k novému zazneniu. V štúdiu Rádia Devín sú s nami dnes večer Anna Žilková z Hudobného centra a Hana Studeničová z Ústavu hudobnej vedy Slovenskej akadémie vied a Veronika Buríková-Bakičová z Hudobného kabinetu Univerzitnej knižnice v Bratislave. Moje meno je Natália Dadíková. Tak my sme teraz vlastne počuli krásnu ukážku toho, že ako sa z nejakého historického prameňa, ako sa vlastne on dostane až k nejakým interpretom a počuli sme krásnu interpretáciu. Tak naozaj taká, možno sme si na to už aj odpovedali, ale teda sú hudobné fondy určené len muzikologom, lebo občas to tak znie, že sme takí veľmi akademicky vedeckí, ale vlastne ten ideálny scenár je aký, pani Studeničová?
1: No, ideální scénář je vlastně zpřístupňovat ty naše poznatky té veřejnosti, to už jsme řekli, ale v podstatě to není jenom to, že zazní potom takto, nebo vytvoří se nějaká nahrávka, ale zatím je spousta práce a vlastně je to tedy už od těch, krásně to ukazuje i tu dnešní debatu, že ta spolupráce mezi těmi institucemi, že vlastně každá ta instituce má svoji specifickou úlohu vlastně, takže už od těch institucí, které uchovávají, musí se o ty prameny starat, vlastně, aby nepodlehly i té zkáze času a podobně. Potom jako muzikolog, badatel vlastně tyto prameny může studovat díky tomu zpřístupnění. Často dnes už se vlastně snažíme co nejvíce těchto starých pramenů digitalizovat, aby vlastně v případě, že by prostě došlo k jejich zničení, tak aby byly aspoň zachované tady v této digitální podobě. Importujeme například i do různých databází a podobně, takže to je taková databáze třeba, kterou vlastně založila Eva Veselovská, Slovak Early Music Database, ta zpřístupňuje vlastně nejstarší hudební památky ze Slovenska, ať už kompletní rukopisy nebo fragmenty. Takže toto je ta fáze toho zpřístupňování, ale to je na té odborné ještě rovině vlastně i pro tu teda širokou odbornou veřejnost, že jsou tyto prameny k dispozici i vlastně celému světu. V podstatě spolupracujeme s různými institucemi v celém světě. Ale vlastně po tom našem výzkumu a po té odborné reflexi té problematiky přichází i vlastně to nejhezčí, že se může ta stará hudba může znovu ožít. A to právě i když jsou třeba jenom fragmenty dochované, tak v podstatě díky zase pramenům, které jsou uchované v jiných institucích, můžeme rekonstruovat třeba celou skladbu a vlastně přizveme ke spolupráci nějaký soubor nebo nějaké umělce, kteří tuto skladbu nastudují. A snažíme se tedy zase, aby to nebyl jenom nahodilý výběr vlastně, ale vytvořit ten program koncertu k té dané lokalitě. Napadá mě, v minulém roce jsme uskutečnili velmi úspěšné takové popularizační setkání v Kremnici, kde vlastně jsme publikovali katalog vlastně z kremnických fragmentů a jsou tam středověké i právě renesanční památky. A uskutečnili jsme takové přednášky pro veřejnost vlastně s výstavou a potom se uskutečnil vlastně v tamním kostele koncert a zazněla tam právě hudba z těch pramenů, které se dochovaly. Takže toto je asi tak to nejhezčí, co nás i tak potěší, že vlastně ta naše práce nezůstane ležet jenom v těch monografiích a nebo v nějakých databázích, ale vlastně, že teda naši spoluobčané můžou znovu uslyšet tu hudbu. A úlohou i těch souborů je už dnes se zase ta interpretace je trochu jiná, že takový ten historicky poučený zpěv, přihlednout k té dobové vlastně i akustice a podobně, takže tam zase přichází na řadu teda ta práce těch interpretů, ale to určitě máte nějaké možná témata tady s interprety, zase je to úplně na jinou diskuzi.
0: Mm-hmm. Ako to vyzerá z pohledu knižnice? Každý si vie představit, že do knižnice je tam nějaká študovňa, tak ten pracovník, čo tam je on len taký strážca fondu, alebo je on aj taký sprievodca, alebo poradca? Čo všetko je taký človek v knižnici poskytnúť?
2: Áno, my sa teda snažíme v hudobnom kabinete byť dobre zorientované v oblasti hudby, sme tam tri pracovníčky, aby sme vedeli hľadaný dokument nájsť. Najmä v prípade študentov sa nám stáva, že prídu s požiadavkou, hľadáme niečo pre klavír a podobne. Je to teda veľmi široká požiadavka a my sa potom spoločne snažíme prísť na to, čo vlastne potrebujú. No a nakoniec sme, nám to poskytuje taký pocit jeho šťastia za dozučenia, keď nájdeme presne to, čo študent hľadá, potom nám dá aj spätnú väzbu, že áno, aj pán profesor bol spokojný a že teda tie služby používateľom sú na dosť dobrej úrovni na to, aby sa všetky tie naplnili teda tie potreby používateľov. Takisto musíme vedieť, poradiť, čo je ešte k tej téme relevantné, čo by sa ešte mohlo zísť k štúdiu a takisto by sme mali vedieť, aj teda vieme poradiť, kde ešte môže to dielo hľadať v iných knižniciach, v archívoch, v múzeách. Máme samozrejme aj kontakty, máme, ktoré vieme rovno poskytnúť, aby ten človek nebol stratený. Takže snažíme sa tam poskytovať naozaj kompletné služby používateľom.
0: A čo sa dá dnes návštevníkom alebo záujemcom sprístupniť online a čo iba v študovni?
2: No, To závisí teda od autorsko-právnych otázok. Niektoré diela už sú voľné, ale v prípade náhravok je to komplikovanejšie, lebo tam nejde teda len o skladateľov, ale aj o autorské práva interpretov a vydavateľov. Takže tam sa každé dielo musí posudzovať osobitne. A my zatiaľ teda digitalizujeme iba noty. Mm-hmm. A tam tie staršie dokumenty už sú sprístupnené v digitálnej knižnici aj cez diaľný prístup. Ostatné musia byť iba z priestorov knižnice.
0: Mm-hmm. A vieme mi dnes vlastne povedať, že či digitálna kópia nejakým spôsobom nahradza originál, alebo je v čom je nejaký rozdiel tej kópie a toho originálu?
3: Pokiaľ ide o 20. storočie, tak súčasní mladí skladatelia, alebo aj starší skladatelia, súčasní, už komponujú tak, že používajú priamo program nejaký, do ktorého zapisujú noty. Čiže ak dostaneme my PDF-ko, tak to je vlastne originál. Dostaneme ho online, teda e-mailom alebo nejakým iným spôsobom. A pokiaľ ide o kopiu, o digitalizovanú kopiu, tak pokiaľ je čitateľný originál, tak je čitateľná aj tá kópia digitalizovaná. Takže ja tam pre štúdium tam nevidím rozdiel. A pokiaľ ide o naozaj používanie pri koncertnej produkcii, tak to, tam platí to, čo hovorila Veronika Bakičová, že tam sa to riadi podľa tých právnych, autorských právnych proste záväzkov, vzťahov.
0: A nie je vám trošku ľúto, že vlastne už dneska neprichádza od tých autorov rukopis, že nevidíme niečo také veľmi osobné o tom človeku, že ako ten človek písal, ako mal úpravu, aký bol uhladný, alebo či bol nejaký, čo mu to hlavou išlo?
3: Áno, je tam istá nostalgia, určite. My nie sme v pravom slova zmysle archív, čiže máme len niekoľko rukopisov, skladateľov. A áno, máte pravdu, je to osobitná vec mať rukopis autora, vidieť jeho poznámky, alebo proste to je špecifické. Hej.
0: Mm-hmm. Bo dnes už všetko príde vlastne v nejakom programe urobené, viacerí autori to používajú, vyzerá to v podstate ako rovno z tlačiarne, keby to bolo vydané, tak povediac, že... Ale to je asi vlastne daň za tú dobu. Zase sa to ľahšie študuje, ľahšie sa to číta, ľahšie sa to nejakým spôsobom dešifruje, než nejaký starší dokument, nečitateľný, možno poznačený dobou a zničený. Ale je to taká trošku, hej, tá archeológia. Môže nejaké príliš...
1: Áno? Ja bych možno ešte k tomuto tématu, tým, že som tak orientovaná na tú starší hudbu, dodala bych jenom to, že když my dostaneme třeba ke studiu už ten zdigitalizovaný pramen, tak vlastně nejde z něho vyčíst úplně všechno. Tak jak jsem vlastně říkala, že třeba o těch důležitých paleografických vlastně aspektech, že nevidíme ten materiál, nevidíme právě třeba i ty filigrány, i když už se snaží ty instituce digitalizovat i třeba tyto znaky, ale prostě aspoň jednou by člověk měl ten rukopis nebo i ten tisk by měl vidět v originále, pokud je to umožněno, pokud není samozřejmě v nějakém úplně to rozovitém stavu, že i to je vlastně smyslem té digitalizace, aby vlastně se neopotřebovávali ty prameny. Ale teda je za mňa určite aspoň jednou ho vidieť na vlastní oči je určite potrebné.
0: Veľký zážitok. Aha, netreba to, netreba obchádzať ani tento krok. Mhm. Tak nasledujúca ukážka je azda takým najpresnejším hudobným obrazom nášho dnešného rozprávania, pretože budú môcť naši poslucháči teraz počuť donedávna úplne neznámy husľový koncert F-dur Antonia Vivaldiho, ktorý aj na moje veľké prekvapenie bol objavený v archíve kláštora v Podolinci a na svetovej premiérovej nahrávke ho uviedol súbor Solamente Naturali s umeleckým vedúcim a solistom Milošom Valentom. Tak príjemné počúvanie.

0: Sovietského svazu, státní hranice Československé socialistické republiky.
1: Co je nového?
2: Právě říkali některé údaje o manévre, v Kosinskalce otáčí.
3: 400 stop přítají.
4: 300 metrů chybuje do cílevej pásky, která je už zatiahnutá.
5: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
6: To bolo ako v románe.
7: Skôr však ide o osud malej, belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
8: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
9: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.